0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu.

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocný z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých

toulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert.

Nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy, máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planetě. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: se kterou smířit nejde se.
1: O lásce,
0: o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Ahoj, lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod modrým papíru, je dárek tobě přímo na míru, co jsem ti dávno už měl dát, a teď je pozdě, nepreč, Sáro, slzy ti nesluší.
2: Jedna z mých nejvíc.

Tlukot srdce zrychluje se, nejste starší ročník banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je holclané, chyťte se mne, chyťte.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím?

kartu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso

když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál.